nám zlo počas. Celou rosem ga držal, a le enkrat žgal, ker jas tepem zlo počas. Ženske nimam,